Moje taková libůstka a slabost je tady vlastně vytvoření typologie historických suchých záchodů a černých kuchyní, včetně potom i těch mladších sporákových vlastně.

0: musí centralizovat.
1: On je trošku problém. Já jsem někde četl, že lidi v České republice obecně jsou velmi laxní k prevenci. A pak vlastně už chodí

0: vnímáte to taky tak, že Vašek je tak trošku nabarvené ptáče v dnešních dobách, kdy se točí a není toho moc kvalitního?
1: Já myslím, že tak určitě tím, že si bere takovýhle úkoly, tak jak vybočuje.

mě to udržet, takhle velký projekt. Nicméně díky množství dětí, které nám navštěvují kroužky lezecké, které probíhají vlastně každý den ve školním roce, máme přes 120 dětí, tak díky tomu a

0: krásné slunce, Hořice na Šumavě jsou připravení, tak vám chci popřát, aby jako minule tady bylo úplně vám fajn, aby se vám líbilo to publikum.
1: Krásně.
0: A mimochodem, vzpomínáte si to na to minulý vystoupení?

0: této expozice. Jsou to vlastně naši první žralučci, myslím si, že jich tady bude ještě víc. A to, víš, jak to je, všechno vzniká nějak, no, tak to prostě...
1: Když se sejdou...

0: chvíle než vojska Kateřinina Syrovce, krále španělského, vtrhla do Itálie. Já jsem dělal, co jsem mohl.
1: A co navrhujete teď, Cromwell?
0: Čekat, vyjednávat.
2: O vás je známo, že nezahájíte.

0: Tvůrčí tvorbě,
1: ano.
0: Tak se mi strašně líbí, to musím říct bez nadsázky. Z jednoho prostého důvodu, že vlastně se snažím o to i já čerpat ze života. To je ten nádherný vzor, kde člověk se zaposlouchá kolem a slyší absurdní věci, slyší krásné věci.

0: sedí na YouTube, je naším nejsledovanějším pořadem televize ČR1.
1: Tak jste to udělal krásně.
0: Takže vlastně, no ne, to je díky vám samozřejmě, díky skvělému pořadu. Protože já si říkám, kam se ubírá třeba dramaturgie tohoto typu pořadu. Protože já jsem se vždycky na

října bychom ji chtěli popřít v pražském Lucerna Music Baru a máme pár dalších několik štací, takže možná jenom informace, že Portless potažmo, tedy možná ti supportless bands

garda. Byla to poslední granátnická garda s funkcí hradní stráže na území kontinentální Evropy. A to až do roku 1948, kdy byla její činnost s nástupem komunismu přerušena.

my to domyslíme. A bylo to nádherný, tak dneska to vypadá. Nechci to zakřiknout, ale že bude krásné slunečné počasí, tak snad to bude ještě minimálně počasím lepší. A